rozespátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

na obloze visí. Slunce jako placka, v hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky.

si jednou dávám tanec. Celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, v hlavě mi tančí numera a jdem se zas ven potáce. Říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený spratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

mý mlýny. Sedm vlků zabil jsem, s medvědem zápasil a teď nemám sil, mám jen hlad a chce se mi spát. Tvůj oheň plápolá od řeky do zebe, tma je dokola a nad námi nebe. A já místo vedle tebe mám. A já místo vedle tebe mám.

naručí, nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma. A kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola. A nad námi nebe.

prudké jsou svahy dívčích ší. I boků v stálém úplňku. Srdce jak slívy v díži kroutí se a sví, když noc mění krev v pálenku. Sladkost se do těla tancem vpíjí, už neudržíš myšlenku. Jen ať se běží, když je venku zbíjí, vyroste znova z oddenku. Modrá jsou světla v očích sirén, na přídích policejních aut. Čet mačká z noci syrné pyré, šelma už chystá další raut. Jenomže lásku nevyklidí, láska se zcela nestratí, až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Rád za ní účet zaplatím.

Nehoda na R10 na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

Nebudu zoufat, nebudu doufat, budu jen vnímat, co přinese čas. Nebudu se soužit, budu jen toužit, co přinese zítřek, zas a zas.

svátý marně hledám oči tvé, a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Není doma vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí,

0: Vlna na pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak koloma na Krauze. Jak vej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi, Tondo, na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prtínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prtínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chytce z plachovadla. Klečící Kraus po chvíli poněkud zblednul, představě té bolesti mu brada dolů spadla.

se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel splachovadla, ještě na sebe splách vodu. S dvojnásobnou zvláštěním.

za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Již ročník 2020, s každým hltem budeš aspoň 10 roků ztrácet. A když ti bude 25, bude láhev prázdná a ty budeš jako

dech. Opření o stromy a na kameny sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přiletla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná.

predsa sobi létat, snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Loura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh

dětí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala mi to na stranu, asi tížilo, že jaro

život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní sledy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty sledy, zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty sledy, jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty sledy.

aspoň doufám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to taky, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěv, to budou ty slevy, jen si něco přej, mně se to taky, že přijdou ty slevy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Prezident vesmíru. Jsem vesmírný salatón.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk. Folsom Emile Blues.
1: Můj děda býval natěrač.

Vlna pohody v Mořikomerce. Radio Folk.

toliko jenu teď už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře dvojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet.

na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průmanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Pod bělmi fangejtů mává šedivým prachem přikrytej, mrholí a z mlhy závoj je na mě schválně ušitej.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vstupuješ do trávy, nahá a bosá, jen šátek barevný na rameno, kotníky zdobí ti chladivá rosa, oči máš skalené myšlenkou zlou.

stádo se přehnalo divokých koní. Hřebci i klisna už s nimi pryčou. Ve vzteku bezmocné slzy tu roní. Já se svou rozkoš

pretin, dolů na země, ráno se dám. Jenom bych moc rád věděl, proč tam musím sám, asi že cesty tam úzký jsou.

kapesů. Je to s časem děsná fuška, je to s časem spěch. Včera byla v módě chůze, dneska je to běh. Když pak

pokoji ještě voní palačinky s trochou marmelády. Pouliční lampy blikají a matně svítí. Ty a já jsme zvláštní protiklady. Když mlčím, chceš, ať vyprávím ti o tom, jak jsem chtěl mít duši čistou.

tak patříš ke mně. Kdyby moji bytost ujil někdo, třeba stínu, stal bych se vojákem a dali by mě někam do línie. Ještě bych nevystřelil, už bych cítil vinu. Člověk zpřímený, který zlomený je.

tak patříš ke mně. Člověk má smůlu, pokud ráno správnou nohou nevykročí. Do rána dež bubnoval jako zběsilý do tašek střechy. Venku zhasnul motor jako láska, která nenaskočí. Životem kulhám, tak nějak, bez útěchy. Vůbec nevím, který krok je dobrý, který špatný. Všechno promění se vezlo, kdybych šáhl na cokoliv. Z toho, co je jasné, už mám jenom obrys matný.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Dnes je nám volno. Ono mi to vyjde. Já chci bejt sama, tak běžte všichni ven. Já se dnes těším, že žádnej nepřijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

když stín nadstrží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá. Že není důvod utopit se. Tak uplývá nám láska po večerech už kolem.

to, že jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili. V srdcích plno nepokoje,

když makáme, tak proč na plný pecky? Jsi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky na kořalové? Víš, proč

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme láskou moje sračky a pořádové.

si proto, že jsme lásko moje sračky jako žalové. A proč se posmíváme nemocem a smrti? A času, který všechno kolem drtí? Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky.

po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

až se tímto chajda stane vilou. Oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým, nabroušeným, koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stál.

věčně mění směr. Ale foukat sám sobě do pachy, to se nesluší. Plavívám se sám se sluchátky na

pandím dan svému povolání. Je kruté jako oběti hornictví. Na pomezí nic nedělání a odevzdání

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

už to nevydržím. Do vlasu tě vjedu, s rozkoší tě cuchám, chytnu si tě, cítím, jak ti srdce ťuká.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

pravda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

ráda. Asi se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se bije i v Kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

krucifix zasere, podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: On s ní bydlí v ulici, já s ní sedím v lavici.

0: Wil na body v mosi komerce Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Přišlo se jaro ptát, co dělám a která se mi líbí. Jestli se

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. Sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten

se zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře. Zas ho něco hryže,

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější člověk.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán a já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano,

ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masy, která se bojí.

poslední chvíli. Tu, která nepočká, když ty ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zvíře.

0: počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů na byt. Pak čas je tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

tak a že jsem sígr. Nechce mě znát ani Bůh, šerif číhá na můj flígr. Jenom křestýš je můj druh.

Ten, kdo nepřekládal, uhlíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ze pekla se dříve do hrabem.

je smrad, ať se na hucom zblíží, ty najmou tu dáte. Jo, kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zblíží, ty najmou tu dáte. Jo, ahoj!

parkem šly dvě kostnatý dámy. Byla noc a byla tma. Měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad. A tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Prokleli dvě kostnatý dámy, setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou.

přestože tu nejsi, zpívám s ní a s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přestože tu nejsi, zpívám s ní a s tebou.

tváří chce jich očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

1. apríla odpoledne řídil Míša Brychta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl předními to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cik-cak a dál jisté prije, že ptá moře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí

0: otrava. A kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. No a tak se Míša s Ríšou bavili své rázně, cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.
1: Get it!

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená.
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořou.
0: Poletní půlnoc nastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Sotva se narodíš, už ti koně kovou. Sotva se narodíš, už ti koně kovou.

0: život podvodníků, co se bojí prozrazení. Loupím ve tmě skryté city, jsem jen pouhý stín. Než do ticha intimity vyskneš jednu z vin.
1: Jsi pašerák euforie, tajemství a fantazií.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

jen pro ten pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat, o puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šlám. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každej chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám, ale to kde kdo v tomto domě,

Lžete, kradete a zabijíte, lžete.

žiadna, žiadna. Vykořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete a otravujete mě a netančíte, lžete, lžete.

Veterans, veterans, veterans. Veterans. Rozumíte slávek?

oblásku, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

byl poslušný člověk, místní učitel. Já bych se mu hned omluvil, snad by pochopil, že mě to

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: bien mayonesa, vi se la vi.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kožich. My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás Big Yes, oh yes.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám, a přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nazvu, vždycky se slušně zeptám, hostinu ti střízlit, anebo trochu

Erasmus a Rým. Neví, kde najde obzory nové. Chvíli před vyplutím, bylo to, anebo nebylo, lásky laskané. Málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď.

se mám balzám na prasklý ret. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až to letí tam, kde teď bydlí neštěstí, sněží. A ty mě pošeptáš jen pár věc, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a ještě dnes se klepu, potom jak rukou zvící cepu. Mě otloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

I tam jsou věci, co jsem získal. Má duše z tváří neladí. Nepátrám, čí je to vina. Už netrápí mě záhady. Vždyť je to stejně, všechno jinak.

mám poušť nevadskou, kde čtyř lístků je míň než málo. Už neuhýbám před fackou, co je to život a co stálost. Nahoru stoupám určenou, v mé láhvi krůpěj touhy zbývá, než stát se pouhou ozvěnou. Tak dále.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do hlavy, do srdce.

dceru a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samejskost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou pušku, jak bych vyzral na Hajnýho Hrušku, na Hrušku a jeho zbraň.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Časem delším nežli stromy.

Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě.

Roman Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak pícho marnivá.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

Vědníka je spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každý chlap a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sek. Večer se sneslo dříví, větve a tak.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Když se tehdy přineslo na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

nás neskočí. Vá, vá, vá, vá, vá. Potvora jedna zlověstně hučí.

gran capsia. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost

nečekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

jsem nezaslech, klarinec pokoje, vím, že jsem samý spěch a ty už si dámu. Víš, někdy hodiny klamu a cesty zůstávají na patách. S jarem jsou bledule, kurýrem dobrých zpráv, teploměr na nule už k oblakům stoupá. Noc byla na slova skoupá a teď houpá se ve vlnách.

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní stráň, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš jít.

řemeslo. Kráva, kůň, kráva, kůň, kráva, kůň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo. Každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD bejka obecního, dostal ránu palicí.

kdyby všetci chtěli. Však my tě nedáme, kdyby všetci chtěli.

Ručičky ukazují 4-0-0, jedna z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti, má svetr vzoru Pepita a zlatkem vrtí.

Pepa doufá, že se převtělí, převtělí, převtělí. Co pak vy byste to nechtěli, nechtěli, nechtěli. Změnit tělo, změnit totožnost, za tu a tam nějakou pobožnost. Změnit tělo, změnit totožnost,

krysa je, krysa je, jinak ale celkem krysa je, krysa je, krysa je. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní žere hostie. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní žere hostie. Z části z hladu, z části ve zmatku, ve zmatku, ve zmatku. Sežral i pár svatých ostatků, ostatků, ostatků. Jedno svaté ucho, svatou kost.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

daleko do moře. Jen pár věcí zůstalo nám v bahně ve dvoře. Spolu jsme

tak se chci promilovat k ránu. Dneska mi asi omylem usedla touha.

průsečíku závrati, kde jak dvě řeky těla splynou. Vše zlé se v dobré obrátí, něco jak nový.

Poniek. Tvář Panny Marie žehná svým jasem.

Pohybujeme se v mrtvých zónách, je to nadnárodní sport, letíme s větrem o závod. Nemluvme o tobě, nemluvme o mně, nemluvme o nás,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

je mi kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Nikdy nežil jsem moc pěkně.

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe má, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

feeling or that you find. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

sadový, slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někde

Jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž. Jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již. My květy

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Před ním prohledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden. Sem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatek.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkní zmatky z toho vzejdou.

A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Na tu vaši náves navíc dva lidi se vejdou. Mě město vůbec nebaví a neviná si jenom ty, holka z venkova. Už mě můžeš svít. Vím, že jsi měla představu hodit venkov za hlavu.

no tak honem, honem. Na exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co? Modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude je šance nějaká. Nad rozlitým čbánem stojíme jak blázni.

chodníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst, pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká.

oktagonem honem. Na exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

peněz jistí, že tady na tom ve tchým laně visí a Bůh ví, kdo ho jistí, že každou chvíli začnou líbit.

Rzavá výzbroj, torna téměř prázdná, a tak se ptává trapný ozvěny, kde se v něm vzala drzost nehorázná, s kterou se pustil do stěny. Vylezu pod vrchol čtvrtohory, mrknu se dolů, propast staletí, sám sebe vidím mezi těmi tvory, zajetí času.

hvězdy pečetili naší krásnou první noc na Titaniku.

zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude?

jeho těch slov padla ještě spousta a mně se věřit nechtělo, že nezbylo srdce kouska, že za to moh jen srp a kladí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Vlna pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Až najdu ráno u hrníčku zmačkané podobenky,

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

家人。Když jsi smutná, tak i sochy v parku brečí, stromy procitnou.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají. A tak jsem zůstal sám,

opuštěným nebi. Navrch krásný barvy, ale uvnitř vždyť víš. A pak ten balón zmizel, jako by nikdy nebyl. Co jednou vezme vítr,

mizí mezi skály. Jak ta černá voda, chceš se do země vpít, že okradlo tě nebe a lidi se ti smáli. Když nad námi Bůh není, tak

I kdyby nebe bylo, ani v něm nezmění to, že jsou věci, co potkáš jen jedenkrát. A v jedovnické vodě umyješ si nohy, jsi slepý jak ten potok.

polohy, tak tvá ponorná řeka může tě pod zemím nést. Ten tvůj ponorný smutek až tě na svět vrátí, až ti srdce schladí a rozbije štít. Jak v jedné písni zpíváš, pak stanou se z nás svatí a v nebi zase bude ta kříž.

že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Franci. Pada, pada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Vladimíre, váš pohled je tak, tak bezbraný. O, jistě, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé strany. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, pada. Tak jak se ve vás vyznát? Tak, Vladimíre, dost těch pint. Už vyzvěte mě k tanci, Vladimíre.

chci leštit tvůj kov. Vláďo, chci leštit tvůj

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

to prasklo, dusil se ve své vlastní šťávě. Myslíš, že tě týrat chci, hned ho vzala na hůl. Lekl se a po chvilce uzavřel to hrabě.

ruku na poslední pozdrav zvednou. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál. Zadní světla tvýho

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu, rozhlídnu, pak snad. Zase najdu ženskou.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

poprvé vysadil do větví strom. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to před jaří, jen kousek od domova.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad?

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

probouzím se na gauči, polámaný rozlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci, na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to,

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízy na chodidlech, bude to kartou nebo cash? Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mně se nechce.

V kašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v novém zákonu. Ještě že noc je malověrná, andělé oči přimouří. Tajemná jak hrad pana Verna, ještě si jednu zakouřím. Už ani nevím, co mám v plánu, a na tvém zvonku chybí drát. Jak

0: krátce po jedné hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

rozmařil ze slov a věd, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.

Stará a beštině.

Pučálkovec a Mina, tu zedě v ně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka. Jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva. Manka prádlo věší, bivoj nese kance, kolem vosa letí a bzučí si do tance. Vinetů teď v trávě, číhá na bizona, krteček si stříhá své kalhotky do zvuky.

Moje střelka míří na správnej směr. Zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér. Vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak.

absolutním soustředění se dá narazit tvoje myšlenky ve 160 km rychlosti v čelním střetu. Chodit si číst večer ven tebe je hazard. Protože potom zas ty sanitky jak sněžný sovy, co lítají jinudy a dlaně plný skla, dlaně plný skla, co všeru nevytáháš, jen to tak skřípne o papír.

potom... Potom poslouchat ty keci o tom, že čtu tvoje básničky nepřipoutaný. Nepřipoutaný.